0: Milé posluchačky a milí posluchači, na vlnách Rádia Burgenland vás srdečně vítám u poslechu dalšího vydání Rádia Tráťák, magazínu pro českou komunitu nejen ve Vídni a zároveň také ORF podcastu Češi. Dnes společně nahlédneme do světa románu Směna české spisovatelky Anny Beáty Háblové. Příběhu o tenké hranici mezi tvůrčí svobodou, každodenní prací a vyčerpáním, které dnešní společnost často považuje za normální. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Pavla Rašnerová.
1: Jsou jako zrnka písku. Ty dny, které se střádají do jedné velké, sypké hromady. Nedá se na nich nic postavit. Všechno, co se o ně opře, se pomalu propadá dovnitř. Studený kov kasy, zvuk bot šoupajících po podlaze, míhající se těla zákazníků, hrany polic. Šílenství osamělosti v přeplněných regálech, v situacích, v únavě, v kontejnerech plných hnijícího jídla. Jakoby člověk byl uvázaný k jedné z těch beden, které denně vyskládává a jejíž obsah rovná do řad. To prokluzující slovo fejsování, posouvání zboží do přední části regálu, aby pořád vypadaly jako plné. Bezešvý svět plnosti.
0: Nedávno jsem navštívila neobvyklý literární večer z cyklu Čet v rakouské literární společnosti ve Vídni, kde spisovatel Michael Stavarič tentokrát přivítal českou autorku Annu Beátu Háblovou a překladatelku její knihy Směna Julii Miesenböck. Večer nabídl ukázky z německého překladu románu Die Schicht i otevřenou debatu o kreativitě, práci a současné společnosti. Po čtení jsem natočila rozhovory se všemi třemi protagonisty tohoto literárního setkání, které se vymyká klasickým autorským večerům. Co chce Michael Stavarič tímto formátem otevírat a propojovat, prozradí už on sám.
2: Tak samozřejmě podle, kdo zrovna je tady hostem, tak už předtím se pokouším tak nějak s něma vypracovat nebo zjistit, které témata, o čem rádi mluví. Takže my se setkáváme už hodiny před tom vystoupením a v rámci procházek nebo sedíme v kafé. A to právě pro mě jsou to taky vždycky nové lidi, takže já taky se s nima musím nejdřív seznámit a mám dojem, že čím dál se člověk baví, tak tím víc taky dostane takovou novou perspektivu na tu knihu, kterou zrovna četl od toho hosta. Takže myslím si, že to zajímavé na tímhle formátu je, že se vlastně opravdu spíš spolu bavíme nebo pokoušíme se aspoň o to a že to pro ty lidi, kteří jsou tady, je zajímavé, jak vlastně můžou poslouchat takový rozhovor, který bys normálně třeba konal v nějakém kafehouse, kde je neslyšíš. A teďka jsme právě tady na jevišti a samozřejmě je o to nějaké čtení z té knihy, ale myslím si, že takhle to bavení a takhle tak nějak i neuvádění těch hostů v tom klasickém formátu, jak to je v každém literárním domě a tak dále. A že se spíš jako je zajímavé, že ty hosté dneska poznají tu autorku nebo toho autora jiným způsobem a že to je vlastně takový trochu efficient jako Veranstaltung.
0: Na otázku, zda právě on stojí za konceptem tohoto netradičního formátu, Michal Stavarič vysvětluje, že mu od začátku šlo především o otevřený a osobnější dialog s hosty i publikem.
2: Jak jsme s tím začali, tak jsme se o tom bavili, co je vlastně na tím trochu zajímavější třeba než u normální prezentace knihy nějaký. A byli jsme si jasní, že opravdu to spolu se bavit a tak nějak a i se neobvykle ptát nějaký věci, které normálně třeba se neobjeví v normálním rozhovoru, v normálním literárním domě. Něco velmi osobního a já vždycky mám takovou radost, když se někdo taky nějak trochu otevře a začne pak například vykládat, jak dneska o tom, jak to těžký bylo z mátí a co to znamená antidepresiva a tak dále. A hosté jako kdyby okýnkem koukali do života jedné autorky nebo jednoho autora A nejenom přes tu knihu, kterou čtou a podle toho nějakým životopisem Wikipedia se nic nedozvíš. A já pokouším tady, aby se dozvěděli víc a samozřejmě se třeba i víc mohli pak identifikovat s tou osobou a třeba taky mají pak náladu se s tou autorkou jinak bavit a neptat se na nějaké otázky, jako na čem zrovna pracuješ teďka a na co se můžeme těšit jako další knihu. Třeba se teďka někdo zeptá u vína, já mám taky otce, které je dementní a které taky se musel vždycky chodit do kostela, modlit se a tak dále. A já si myslím, že literatura je vlastně důležitý médium, aby se lidi tak nějak přiblížili k sobě a že to je taková funkce literatury, kterou třeba tak nějak nemáme úplně ve fokusu.
0: Za výběrem hostů ale nestojí jen generační blízkost. Podle Michaela Stavariče je důležité především otevírat prostor autorům a autorkám, kteří jsou v německojazyčném prostředí zatím méně známí.
2: A je to ale taky dáno tou koncepcí té celé řady, protože jsme chtěli vždycky zvát spíš lidi, které se tady neznají. A ostatní nebo známější, buď tak starší nebo i mladší, autoři a autorky, který pravidelně jsou publikováni v němčině, tak to je příležitost je vidět i někde jinde a jsou to vlastně poměrně stejné jména. Respektive Jaroslav Rudiš nebo Radka Denemarková a tak dále. A my jsme právě chtěli taky objevovat nějaký jiné autory a autorky, které jsou tady úplně neznámí v tom německém kontextu a ty právě pak prezentovat. A prezentovat je ale tím způsobem, že ukážeme takovou tu lidskou dimenzi toho člověka, který stojí za nějakým dílem.
0: Román Směna otevírá otázku střetu kreativity s každodenní pracovní rutinou. Anny Beaty Háblové jsem se proto ptala, jak náročné je pro citlivé a umělecky založené lidi fungovat v prostředí, které je postavené především na výkonu a stereotypu.
3: No, je to tak, že znám spoustu lidí, kteří jsou vlastně v supermarketech nebo v prodejnách jakoby spokojení a naopak pro ty citlivější lidi je to velmi obtížné, protože když jsou lidi kreativní, tak vlastně jsou nějak jako zaměřený právě tak, aby tu citlivost zároveň jakoby rozvíjeli, ale v těch supermarketech se naopak jako zabíjí, tím pádem je to pro ně hrozně frustrující. Pro všechny, ať už spisovatele nebo umělce, které jsem zažila a kteří tam takhle pracovali, tak to opravdu odcházeli až jakoby z traumaty vlastně. Ale přitom jako pro některé typy lidí je to úplně fajn v prostředí a fajn práce. Vlastně je i líp placená než třeba moje práce architektky před těmi, já nevím, kdy lety, kdy jsem jako architektka pracovala, tak prodavačky vlastně měly víc peněz než já v kanceláři architektonický. Takže to může být vlastně docela fajn si to tam jakoby odběhat, odkroutit a pak jít s čistou hlavou domů, zatímco ty umělecky založený lidi si tu práci nesou v hlavě pořád a pořád na ní myslej a zároveň tím jí jako v sobě nějak rozvíjejí, takže je to úplně jiný vlastně způsob přemýšlení a pohledu na svět.
0: Mladá výtvarnice Petra se mezi monotónní prací pokladní v supermarketu snaží nestratit vlastní kreativitu, autenticitu ani sama sebe, zatímco zápasí s osobními traumaty, osamělostí a tlakem současného světa. Autorka do románu promítla i vlastní zkušenost z práce v obchodě. Právě každodenní stereotyp supermarketu se podle ní otiskl nejen do tématu knihy, ale i do samotného způsobu vyprávění.
3: Já jsem tam chtěla docílit vlastně nějakého opakování v tom, že se tam opakuje jeden den za druhým, dělají se tam stejné úkony, taky jsem jeden čas pracovala vlastně v obchodě, takže moc dobře vím, co to je fejsování, to znamená,

0: Při psaní knihy se Anna Beata Háblová ponořila také do fungování velkých obchodních řetězců a zjišťovala, pod jakým tlakem jejich zaměstnanci často pracují. Některé informace a zkušenosti, se kterými se během rešerší setkala, jí potom samotnou překvapily i znepokojily.
1: No, dokonce jsem narazila na jeden článek, kde nějaký nadnárodní řetězec opravdu úplně vážně uvažoval o tom, že ty přestávky těch zaměstnanců zkrátí takovým způsobem, že jim všem dá plínky, aby mohli vlastně jakoby močit do plínek a nemuseli vlastně zdržovat jakoby těma pauzama. To naštěstí jakoby nebylo nikdy realizováno, ale jenom už to, že o tom někdo takhle přemýšlí, mi přijde dost děsivé. Potom, co teda mě šokovalo, bylo to, že jsem se bavila s jednou vedoucí jednoho supermarketu v Praze a ona říkala, že mají vlastně od vedení toho nadnárodního řetězcu mají za úkol udělat prognózu, kolik lidí budou potřebovat na další dny nebo zhruba týden a to číslo vždycky sníží o 2 až 3 zaměstnance, aby vlastně v tom supermarketu byli všichni pořád jako maximálně vytížení a nikdo se neflákal, nebo tam chtějí vlastně z těch lidí opravdu vyždímat maximum, aby byli neustále ve stresu, aby podávali pořád výkon, aby se nezastavili, takže vždycky podhodnocují ten stav. A to mi přijde také až takové jako vykořisťující.

0: A potom ještě jsem se dozvěděla třeba to, že aby tam byla neustálá kontrola těch zaměstnanců, tak tam posílají zákazníky, kteří jako nejsou zákazníky, ale jsou ty kontroloři a kteří vlastně kontrolují chování těch zaměstnanců, to, jestli zdraví, jestli se ptají na slevovou kartičku a všechny tady ty věci a potom vlastně jim snižují body třeba nebo platy nebo tak.
1: V románu se ale neobjevuje jen kritika pracovního prostředí a tlaku na výkon. Důležitou roli v něm hraje také motiv svobody a otázka, co všechno musí člověk obětovat, aby si uchoval vlastní kreativitu.
0: Celou tou knihou se prolíná motiv ptáka a to z toho důvodu, že je to pro umělce ta svoboda hrozně důležitá. Svoboda tvořit to, že jim nikdo neklade mantinely nebo že mají na to vlastně nějaký chráněný prostor, tak je to důležitý a proto to téma toho ptactva se tam stále prolíná. A já si myslím, že ta práce tuhle, tu moji hlavní postavu spíš jako utloukává, nebo já jsem to aspoň vnímala, i když jsem pracovala jako architektka v kanceláři, tak architekti jsou jakoby taky trošku vykořisťovaní. Jo, ono se to sice nezdá, protože ono to zní tak jako hrozně vznešeně, ale pokud nevlastníte kancelář a pracujete pro někoho na Schwarz systém, tak vlastně jste tam jakoby od nevidím do nevidím. Když se dělají soutěže, odevzdávají se soutěže, tak jsou tam dlouhé přesčasy, vlastně tam makáte trochu taky jako stroje. A já jsem si na sobě uvědomila, že se mě úplně jako zastavila kreativita. Že když tam jako jsem takhle jako stroj a něco rýsuju strašně rychle, protože se to musí všechno stihnout, tak jsem pak třeba měla nějakou zakázku, něco rychle vymyslet a najednou jsem zjistila, že ta moje fantazie vůbec jako nepracuje, že ta moje hlava je úplně jako zavřená. A až když jsem tu práci opustila a vydala jsem se na tu cestu nejistoty a svobody, tak se mi ta kreativita zase spustila a touhle cestou už pokračuju, protože právě je to ubíjející a to umění vlastně nejde dělat tak, že si člověk odmaká vlastně tu šichtu a může si to dělat večer. To vlastně nic dobrýho jako nevznikne, nebo jsem přesvědčená, že nevznikne, že ta kreativita potřebuje celého člověka a jeho celou energii klidně už od rána, jako když jde člověk do práce, tak jde do ateliéru. A tohle je ten problém i vnímání umění ve společnosti, že si lidi myslí, no jo, tak si to namaluješ o víkendu nebo napíšeš o víkendu, ale to vlastně už nic nevznikne, protože člověk je vyčerpaný, vyždímaný a už vlastně nemá, co by dalšího vydal.
1: V jejím románu Směna se proto propojuje osobní zkušenost s širší úvahou o konzumu, představě dokonalosti a i o tom, jak prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje naše myšlení a vztah k sobě samým.
0: Já vlastně hodně přemýšlím nad dokonalostí i z toho ohledu, nejen co na nás kladou sítě za určitý typ dokonalosti, tak zároveň na mě v dětství kladla jakoby církev nebo to katolické prostředí, ve kterém jsem vlastně vyrůstala, tak taky jsem cítila nějaký tlak jakoby po nějaké dokonalosti zase jiné, jakoby duchovní nebo takové té morální. A já si myslím, že je někdy lepší si přiznat, že ta dokonalost nemusí být jako ani fyzická, ani duchovní, že by se člověk mohl přijmout prostě se všema těma chybama, co dělá. To téma supermarketů a obchodních center jsem zkoumala v rámci architektury a v rámci doktorského studia, takže jsem zjistila, že zakladatelem obchoďáků byl Viktor Green, vídeňský architekt, který emigroval do Ameriky a tam chtěl stavět právě obchody a zjistil, že ty americká města mají předměstí neboli suburbie, která jsou strašně rozptýlená a nemají žádná centra. A on chtěl vlastně docílit toho, že by přenesl to krásné historické evropské město právě na předměstí těch amerických měst a jenom věděl, že to nemůže udělat tou historizující formou, ale použil na to moderní styl, takže z toho vznikly takové krabice, jakoby za městy. A měl tu ideu, že se tam budou ty lidi potkávat, že to právě budou ty pěší zóny, takže tam udělal i ty parkoviště, aby tam lidi odložili auta a pak už se jenom procházeli a nakupovali. A měl v plánu, že tam budou i nějaké služby, jako školy, školky, třeba zdravotnictví a tak. To potom další developeři už osekali. Nicméně mně přišlo zajímavé, že ta jeho původní idea vlastně byla jakoby dobrá, akorát, že ta historie si to převzala po svém a vyrobila z toho vlastně takovýhle chrámy konzumu. Nicméně, když potom opustil Ameriku, aby se vrátil zpátky do Vídně, tak první vídeňské obchodní centrum postavili hned vedle jeho bydliště a pak záhy poté nějak taky zemřel.
1: Román Změna zaujal překladatelku Julii Miesenböck nejen svým jazykem a atmosférou, ale také aktuálností tématu. Jak sama říká, kniha citlivě zachycuje pocit vyčerpání, odcizení i tlak na výkon, se kterým se dnes nesetkávají jen zaměstnanci supermarketů, ale často i lidé z kreativních profesí.
2: Jsem někde četla, že autorka i říkala, že sama nepracovala v supermarketu, ale že občas, když pracuje na zakázkách architektonických nebo no, když má neuměleckou práci, řekneme, že se cítí jako pracovníci na kase, která pracuje jako na běžícím pase. A to říkám trochu z privilegované pozici, ale myslím, že může se to stát často s nějakým oborem a že i překlad, komerční překlad může být jako na běžícím pásu a takový pustý, takový bez duše, taková nesmyslná práce. Bohužel systém volného trhu má svoje stíné stránky a dopadne to všude i do uměleckého světa, do překladatelského světa. Ano, jo, tak to je relevantní téma, jo.
1: V němčině kniha vyšla letos na začátku roku pod názvem Die Schicht. Překlad románu podle Julie Miesenböck neznamenal jen převést text z češtiny do němčiny, ale také co nejvěrněji zachytit specifický jazyk, prostředí supermarketu, výtvarného umění i jemné významové vrstvy, se kterými román pracuje.
2: Tady bylo vlastně zajímavé, že hodně pracuje s tím supermarketovým žargonem, řekneme, nebo že tam jsou termíny, které jsou specifický pro svět supermarketu a samozřejmě jsem se snažila to doladit tak, aby to znělo přirozeně i v němčině a dělala jsem rešerše na různých fórech, jak se řekne například šatně v supermarketu v němčině. Jestli to takhle můžu převzít, nebo jestli ne. Samozřejmě příběh se odehrává v Česku a různé pravidla a různé věci jsou specifický a vypadly by asi trochu jinak, kdyby ten supermarket byl v Německu nebo v Rakousku. Ale v podstatě bylo třeba do toho světa trochu zahlédnout. A jsou tam některé jazykové hry, které jsou těžké například. A něco jsem dokonce, to byl vlastně nápad autorky, že jsme něco vyškrtli, totiž slovo popelnice, který má více významů nebo může fungovat ve více významech v češtině jako urna a jako popelnice na odpad. A v němčině to takhle nefunguje, tak to je malé místo dvě věty, které autorka řekla, že to může pryč, musí pryč. A pak další jazykové hry, s kterými jsem se trochu musela hrát, ale v podstatě to funguje. Ten svět výtvarného umění se tam objevuje i tím, že ta osoba, ta vyprávěčka, ta Petra, vnímá velmi vizuálně a často něco popisuje a musela jsem si to představit, jak to vypadá, jak si ten člověk pohybuje a abych to trefně popsala, protože ne vždycky to bylo úplně jednoznačně. Jinak to byla vlastně krásná práce, i trochu depresivní samozřejmě, že to téma není jen hezký, ale už jsem přeložila pár knih a vždycky to byly složitá témata a vždycky tam byla ale nějaký způsob, jak to odlehčit. Myslím, že to je možná specifikum české literatury, bych dokonce řekla, že i když to je depresivní, tak není to jenom depresivní, ale je tam vždycky nějaký protiklad, který to vyvážuje a tak, jo. Co mě hodně taky zaujalo, že je tam jedno místo poměrně na začátku, teď jsme to i slyšeli na tom čtení, kde jsou GPS data a samozřejmě už při čtení, myslím, jsem si ty GPS data vyhledala. To je reální místo, který existuje, je to vlastně na okraj Prahy a takové pole a když jsem odevstala překlad, odeslala jsem ho někdy na konci října 2025, v poledne jsem ho poslala a odpoledne jsem jela na to místo a koukala jsem, kde to vlastně bylo. A to bylo vlastně hezký závěr. To bylo velmi krásné místo, pole vedle sídliště, ale v přírodě v podstatě. A líbilo se mi, že jsem tím způsobem objevila neznámé místo a nebylo to podstatné například, že bych tam jela dřív nebo tak, ale to je vlastně takový hezký dodatek, že ta kniha má takový prostor, který může člověk prozkoumat, že jsou tam i narážky na filmy, na obrazy, které ve skutečnosti existují, tak tě ta kniha vede trochu dál. Je možné narazit na jiné věci, na jiné umělecké, na umělecká díla a tak dále.
3: Artikel. Sie sind wie Sandkörner. Diese Tage, die sich ansammeln zu einem großen, lockeren Haufen. Nichts kannst du darauf errichten. Alles, was du aufstellst, stürzt nach und nach ein. Kaltes Metall der Kasse, über den Fußboden schleifende Schuhsohlen, vorbeihuschende Körper der Kundinnen und Kunden, Regalkanten. Einsame Verrücktheit in übervollen Regalen, in Situationen, in Müdigkeit, in Containern mit faulem Essen. Als wärst du angekettet an eine dieser Kisten, deren Inhalt man tagtäglich herausnimmt und aufreiht. Facing, dieses flutschige Wort, das korrekte Ausrichten und Vorrücken der Waren in den vorderen Bereich des Regals, damit es immer voll aussieht. Die nahtlose Welt der Fülle. Ich quäle mich nicht, wirklich nicht. Ich bin leer wie diese weiße Leinwand, die mich letztens so erschreckt hat, die mich zu Fall brachte nach so vielen Jahren harter Arbeit und sorgfältiger Malerei. Ich habe keine Albträume mehr von langen unwirtlichen Gängen, geschmückt von Skulpturenfragmenten mit verzerrten Mündern, von Räumen, in denen das Licht durch die Nordfenster fällt und in den Augen brennt, oder von Adam, wie er heimlich meine Bilder nimmt und sie übermalt. Von Adam weiß ich jetzt gar nichts mehr. Nur wenn ich mit Dingen zu tun habe, die uns irgendwie verbunden haben, denke ich noch an ihn. Wenn ich eine alte Eintrittskarte für die Nationalgalerie finde, wenn ich einen Pinsel entdecke, den er mir geliehen hat, oder wenn ich zufällig an dieser Tür vorbeikomme, von der der ganze grüne Anstrich abgebröckelt ist, an der Tür des Hauses, in dem wir gemeinsam wohnten.
1: Literatura dokáže pojmenovat věci, které v každodenním zhonu často přehlížíme. Únavu, tlak na výkon, ale i potřebu svobody a tvořivosti. A právě o tom byly i rozhovory s dnešními hosty Dráťáků. A to už je z aktuálního vydání našeho českého magazínu Opravdu vše. Jeho další díl uslyšíte na rádiu Burgenland opět v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty. Pokud jste část pořadu nestihli nebo si ho chcete připomenout, najdete nás také jako podcast ORF Češi na platformách ORF Sound, Spotify či Apple Podcasts. Přeji vám klidný večer a pohodový nový týden. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.